moje. Tak ještě samé zvuky. No, kurva. Co? Funky noise, vida. To funky se, nebude. No, já moje nemoduluješ, vida.